0: vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. V kině nás rozesmíje Mrzout 4, když se zamiluje. Netflix doručil japonskou věštkyni, která některé posílala rovnou do pekla. A Prime Video nasadilo nové bandity. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Nyt on meidän pojat kuule tullut hulluksi. Ne on saanut päähänsä, että meidän pärjää enää yksi.
1: Isä! Isä!
2: Action! Do českých kin dorazila finská série Mrzoutů. Dnes se podíváme na poslední titul dramedii Mrzout 4, když se zamiluje, ve které se nesmlouvavý Bručoun tentokrát střetne s nejzákeřnějším protivníkem. Vlastními pozdními city. Stárnoucí farmář, známý jen jako Mrzout, si žije svým osamělým zažitým rytmem, dokud ho při obyčejném nákupu neomámí zvláštní vůně. Směs motorové pily, borovicové kůry a pilin, která patří svobodomyslné fotografce Sejmy. Tahle nečekaná chemie v něm probudí emoce, o kterých byl přesvědčený, že je dávno zaorali roky vdovství. Jenže zatímco Mrzout zjišťuje, že i v jeho věku může srdce bušit jako puberťákovi, jeho synové jsou z nové známosti spíš nervózní než nadšení. Sejmy nevěří, bojí se, že jde jen o tátovo dědictví a rozjíždí tak sérii rodinných porad, hádek a nedorozumění. Na pozadí idylického finského léta pak přichází koupání při měsíčním svitu, probdělé nosy a situace, kdy se ukáže, že i drsný Severan v kostkované košili může být pořádně zranitelný romantik. Režisér Mika Kaurismäki se ve čtvrtém filmu série Mrzout znovu opírá o suchý, nenápadný humor a laskavé pozorování mezilidských vztahů, tentokrát v čistokrevné Grumpy Love Story podle románu Tuomase Kiora. Mrzout 4, když se zamiluje, civilní komedie o lásce, rodině a o tom, že amorovi šípy si na věk a počet flanelových košilí nehrají. Mrzouta 4 najdete v českých kinech díky distribuci Film Europe.
3: Škibis.
4: Škibis.
3: A kuka siellä on?
4: Isäs puhelimessa Saini.
0: Eihän minä mikään malli on.

Nicolas Cage konečně dostal vlastní televizní seriál a hned jako Spider-Man. Prime Video odhalilo na mexickém Pop Culture Festivalu v Mexico City oficiální trailer k seriálu Spider-Noir. Cage si zahraje Bena Reillyho, stárnoucího soukromého detektiva z New Yorku 30. let, který byl kdysi jediným superhrdinským ochráncem města a teď ho donutí jeden výjimečný případ obléknout masku znovu. A protože to nestačí, jako hlavní záporák mu bude sekundovat Brendan Gleeson v roli irského mafiánského bose, inspirovaného komiksovým Silvermanem. Seriál produkuje Sony Pictures Television pro Prime Video, kam dorazí 27. května jako kompletní binge release. A přestože jde o noir, přichází ve dvou verzích, v autentické černobílé i v barvě. Volba je na vás. Další informace a trailer najdete v článku na našich stránkách. Kdo by nevěděl, zoomradio.cz.

0: 土星人プラスは今年から3年間は大作界。あんた地獄に落ちるわよ。
1: Na Netflixu najdete nově japonský životopisný seriál s názvem Rovnou do pekla. Příběh, který by nikdo nevymyslel lépe než samotný život. Sledujeme vzestup Kazuko Hosoki, nejslavnější věštkyně v japonské historii. Ještě Rákovo Pekseso nečekejte. Tato žena se vydrápala z poválečné chudoby, ve 20 letech ovládla tokijský noční život jako majitelka několika úspěšných nočních klubů a stala se královnou Ginzy. A pak přišla velká sláva věštkyně s metodou 6 hvězd, jejíž brutálně upřímná varování, čeká tě velká pohroma nebo přímo půjdeš do pekla, brali celé generace Japonců smrtelně vážně. Její knihy dokonce zapsali do Guinnessovy knihy rekordů. 60 let plný vzestupů, skandálů a temných tajemství, prý i s vazbami na podsvětí. Hlavní roli září Erika Toda a seriál se rozkládá do 6-hodinových epizod. Japonský seriál Rovnou do pekla najdete nyní na Netflixu.
2: Tashi. 戦争で全てを失ったんです。学校を辞めて夜の仕事を始めたんです。私世間知らずだったから散々な目にあったわ。
3: さっき銀行に確認したら残高ゼロなんだって。

0: ficar longe de casa, Baldo. Você não é daqui.
1: Eu sou daqui. Eu só não sabia.
2: Na Prime Video odstartovala druhá řada brazilského akčního seriálu Noví banditi. Tvůrci zasazují příběh do vyprahlé pouště na severozápadě Brazílie, kde si bývalý bankovní úředník Ubaldo po zdědění rodinného odkazu svého otce, legendárního místního bandity, vybudoval vlastní gang. V druhé řadě ho čeká nejtěžší zkouška. Smrt blízkého ho žene za pomstou a on čím dál víc pochybuje o svém kriminálním životě. Sourozenci Ubaldo, Divania a Dinora mezi tím čelí nové hrozbě ze strany Malejrů. A zatímco Dinora se jako nová vůdkyně gengu ukáže nemilosrdnou, její výbušná povaha může všechno pohřbít. Do toho přijdou nové postavy z jihu a politické ambice místního kandidáta na starostu. Jehož manželka balancuje mezi loajalitou a vlastním svědomím. Brazilský western s nábojem špagety. Druhá série Nových banditů je na Prime Video.
3: Vou acabar com essa família do demônio.
4: Senhora do sertão, eu peço tua bênção.

Co nového nám doručila kina ve čtvrtek, tedy 23. dubna? Z Hollywoodu dorazil Michael, životopisný hudební film, který od první noty mapuje cestu Michaela Jacksona od dětských let Jackson 5 až ke korunovaci krále popu. Režisér Antoine Fuqua a scénárista John Logan vsadili na synovce Jafara Jacksona v hlavní roli, přičemž nelítostného tátu Joea si vzal pod svou kuratelu Coleman Domingo. Vedle rodinné dynamiky a skvělé muziky film rozhodně nepřechází mlčky otcovu pevnou ruku, která měla k laskavosti daleko. Pokud preferujete zatrpklý humor a odreagování se v kinech, česká komedie Ovce žerou první vás provede světem life coachů a motivačních mluvčích, kam se po rozchodu propadne jeden ztracený dušan. A kdo radši temnou komedii v zahraničním provedení, Rose Byrne táhne snímek Kdybych měla nohy, tak ti nakopu. Příběh ženy, které se hroutí kariéra, rodina i strop v bytě. Z Evropy dorazilo do kin polské komediální drama sezóny, divadelní prostředí, rozpadající se manželství a tří inscenace jako zrcadlo tří fází vztahu a ukrajinská komedie Ale mami o matkách, dětech a vztazích, které nás provázejí celý život, i když už dávno nejsme děti. Do kin vstoupily hned tři pokračování Mrzout 2 lepší časy, Mrzout 3 hledání eskortu a Mrzout 4 když se zamiluje. Takže fanoušci finského suchého humoru se mají na co těšit, přičemž trojku a čtyřku si vzal do parády režisér Mika Kaurismäki. Ze světa dokumentů stojí za zmínku výstava na plátně Turner and Constable, výpravný filmový dokument, který při příležitosti 250. výročí narození obou malířů přibližuje jejich soupeření i odkaz prostřednictvím výstavy v londýnské Tate. A lehce absurdní, ale hřejivý pohled na skotské vášně nabízí Zlatá vařečka, dokument ze světového šampionátu v přípravě ovesné kaše. Pro nejmenší mají kina nachystané animované dobrodružství Rally od Paříže k pyramidám, o třech kamarádech závodním autě a o tom, že přátelství je nakonec cennější než první místo v soutěži. Tak to je přehled posledních filmových novinek v kinech. Hovk!

0: upřímně vám chci pomoct, ale nemůžu vám pomoct, pokud si nechcete pomoct vy sami.
1: Jsi strašně sexy.
2: Děláš to se mnou jako se svojí ženou?
3: Že Tereza je teď s vašima.
4: Manželem, ano. Opustil mě kvůli ní.
5: Měsíc budete dělat, co vám řeknu, a potom mě klidně můžete vyhodit ze dveří.
6: Co z toho máte?
5: Pomstu, to jsem neřekla.
7: Action. V kinech najdete nově komedii z domácí produkce Ovce žerou první. Režisér Jan Musil vypráví příběh Dušana, muže, jehož život se po rozchodu s přítelkyní pořádně rozpadl. Ve snaze ji získat zpět se vydává do světa osobního rozvoje, k motivačním řečníkům, životním koučům a sebevědomým guru úspěchu. Dušan má otázky, oni mají odpovědi. Dušan je zlomený, oni září energií. A jestli se věci nakonec trochu zamotají, pravděpodobně ano. V hlavních rolích se představí Michal Balcar, Jan Dolanský, Alena Doláková nebo Gabriela Makulková. Česká komedie Ovce žerou první je nyní ve vašich kinech v distribuci Bonton Film.
2: Já se fakt začínám věřit.
0: No, víš, to je cesta. Odstraň si zlomy bulky.
2: Ty jsi fakt skvělý.
0: Všichni jsou na mě zlí. Zatraceně, proč se to děje jenom mě a ostatním ne? Protože jste nervózní ovce.
8: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Po téměř roce čekání je jasno. Thriller The Seventh, tedy specialistka s Jessicou Chastain, dorazí na Apple TV Plus pravděpodobně už v červenci. Oscarová herečka, která v seriálu hraje utajenou vyšetřovatelku infiltrující online nenávistné skupiny, to potvrdila exkluzivně magazínu Variety při sobotním předávání cen Breakthrough Prize. Seriál se měl původně objevit na Apple TV už loni v září, ale platforma vydání odložila bezprostředně po atentátu na Charlieho Kirka, protože The Seventh je přímo o lidech, kteří bojují proti domácímu extremismu. Chastain s odkladem nesouhlasila a tehdy veřejně prohlásila, že seriál je naléhavější než kdykoliv předtím. Osmidílný thriller Specialistka, ve kterém kraluje Jessica Chastain, by tedy měl konečně dorazit na Apple TV Plus někdy v průběhu července tohoto roku.

0: Hi, welcome to Cambridge. Let me show you around.
1: Just wondered if there was a World Championships of Porridge and found the golden spurtle.
2: Can you make a competition out of making porridge?
3: V českých kinech narazíte i na dokumentární film s názvem Zlatá vařečka. Britsko-australský dokument režiséra Konstantina Kostyho nás zavede do skotského městečka Carbridge, kde se každý rok koná světový pohár v přípravě ovesné kaše. Zní to jako vtip, ale omyl. Ve skotské mlze se z hrnce ovesných vloček, vody a soli stává smrtelně vážná věc. A nadšenci z celého světa přijíždějí bojovat o trofej, které se říká Zlatá vařečka. Letošní ročník má ale jedno specifikum. Jeho dlouholetý předseda Charlie Miller ohlásil, že tenhle šampionát bude jeho posledním. Film zachycuje s jemným humorem nečekaně napínavou, hřejivou a vizuálně půvabnou cestu k vytoužené trofeji a připomíná, že vášeň pro jakoukoliv věc, třeba i pro ranní kaši, dokáže vybudovat opravdové společenství. Dokument, který vás možná přesvědčí, abyste si zítra uvařili ovesnou kaši s trochu větší péčí. Zlatá vařečka je nyní v kinech díky Bionaut Zero Gravity.
4: The star of the show should always be the porridge itself. Just let the oats sing.
5: What oats will you be using?
6: Why would I want to tell you? Other people would get to know.
7: It matters much.
8: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: is Los Angeles, gang capital of the nation.
1: Just goes on and on, you know. Either they don't know, don't show, don't care about what's going on in the hood.
2: Do premiérové sběratelské řady Criterion Collection přibyla zcela výjimečná kolekce. Hood Trilogy režiséra Johna Singletona, tedy tři filmy, které provždy změnily podobu amerického autorského kina 90. let. Singletonův debut Děti ulice z roku 91 patří dodnes mezi nejsilnější prvotiny v dějinách hollywoodského filmu. 24-letý režisér v něm sledoval tři kamarády, jak vyrůstají v ghettu South Central v Los Angeles, balancují mezi rodinnými nadějemi, realitou pouličního násilí a hledají svou cestu vpřed. Cuba Gooding Jr., Ice Cube a Morris Chestnut v rolích, které z nich udělali hvězdy, a Singleton tehdy jako nejmladší nominant v historii Oscarů zamával světu ze dvou kategorií na jednou, za nejlepší režii a originální scénář. O dva roky později přišlo romantické road movie Poetic Justice, kde Janet Jackson a Tupac Shakur táhnou příběh z téhož South Centralu, tentokrát cestou do Oaklandu přes bolest, básně Maji Angelou a pomalou nechtěnou lásku. A trilogii uzavírá tvrďák z roku 2001, ve kterém Tyrese Gibson a debutující Taraji P. Henson rozehrávají drsně upřímný portrét mladého muže, který se nechce nebo neumí dospělého života chopit. Criterion pro tuto kolekci připravil 4K digitální restauraci všech tří filmů. Ve výbavě nechybí audio komentáře k filmům, nový rozhovor filmařů Ryana Kuglera a Regina King, dokumentární snímek o Singletonově práci s kamerou a k tomu archivní materiály, smazané scény nebo záběry z castingu. Hood trilogii Johna Singletona v edici Criterion Collection najdete nově na criterion.com.
3: If you listen to me closely, I'll tell you what I know. Storm clouds are gathering. The wind is gonna blow.

se ještě ohledneme za tím, co nejzajímavějšího se objevilo na streamingu v posledních dvou týdnech. Na Apple TV Plus se rozjel nový seriál Margo má problém vyjít. Elle Fanning hraje dceru wrestlera a bývalé servírky z Hooters, které se hroutí život. Je sama na kojence, má hromady dluhů a ona hledá jakékoliv východisko. K tomu přidejte Michelle Pfeiffer, Nicka Offermana, Nicole Kidman a Marshu Gay Harden a máte komedii i drama v jednom balení, za kterým stojí David E. Kelly. Eddie's Online vytasil nizozemský krimi thriller Loft z roku 2010. Pět ženatých kamarádů sdílí šmajchl byt určený pro své sexuální eskapády a jednoho rána v něm najdou mrtvolu neznámé ženy. Kdo z nich vraždil? Temný styl Who Done It. Na HBO Max se rozjela čtvrtá řada mysteriózního hororu Cesta ven z produkce MGM. Uvězněné obyvatele děsivého města stále více znepokojuje záhada muže ve žlutém a dveře, které se otevřou, se už znovu zavřít nedají. Tamtéž debituje britské drama Poloviční chlap od Richarda Gadda. Tentokrát mapuje čtyři dekády napjatého vztahu dvou odcizených nevlastních bratrů s Jamiem Bellem v hlavní roli. Netflix přinesl rovnou čtyři novinky, které bodují. Šéfka hry druhá řada vrací Kate Hudson do čela basketbalového týmu Los Angeles Waves, jenže bratr Cam v zákulisí tiše mapuje její kroky a chce ji sesadit. Hvězdná Pře pokračuje ve druhé řadě seriálu Vepři, tentokrát s Oscarem Isaacem, Carey Mulligan, Kaylee Spiney a Charlesem Meltonem, kteří všichni soupeří o přízeň miliardářské majitelky country klubu. Komediální sekci Netflixu vévodí i španělská komedie Alfa samci v páté řadě. Čtveřice ztracených mužů versus sebevědomý moderní svět. A pro dokumentární fanoušky Sir David Attenborough v Gorilla Story znovu navštěvuje gorily z Rwandy, jejich předka poprvé potkal v roce 78. Archivní záběry střídají ty dnešní a režisér James Reed, Oscarový tvůrce Chobotnice, slibuje dojemné i nevídané záběry gorilího chování. A nakonec Prime Video slaví úspěch s novou animovanou komedií Kevin, volně inspirovanou skutečným rozchodem a kocourem, který se ocitl uprostřed něj. Hlasy postavám propůjčili Jason Schwartzman, Aubrey Plaza nebo Whoopi Goldberg. Tak to bychom měli top novinky na streamingu. Hovk?

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Jsme rádi, že jste se naladili na vlnu Zun Rádia a nebojte se ukázat, že máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně. Každý je v něčem dobrý. Vy například?

0: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Holender a Rozanov, dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmiřitelný boj.
2: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
3: Soustřed se na puk, Rozanové. Dneska nevyhraješ.
2: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
2: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz.
5: Když víš, co máš dělat, ať to má styl.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: David Bowie, Mick Jagger, Billy Joel, Rod Stewart.
2: Nejprve musíš zapnout časový okruh.
1: All famous.
2: Tenhle panel ti ukáže, kam jdeš, tenhle kde jsi a tenhle kde jsi byl. Místo určení si naťukáš těmto tlačítky.
3: And is she hot? This is Madonna.
2: Whitney Houston.
4: Michael Jackson is the man of the 80s.
2: Přece, když už postavím stroj času, tak ať to má styl.
5: Zdravím všechny milovníky historie a huči kuči tance. Na hodinu se stanu vaším hlasem a single story strojem času, který vás přenese do 80. a 90. let. Co nejzajímavějšího se událo v dubnu roku 1986 a 1996? Zuzana Maxe za mikrofonem a Bou Organeto za mixážním pultem jsou vám k službám na jednu hodinu. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
0: Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Single Story.

0: Je začátek dubna 1986 a v srdci Manhattanu na West 54th Street se naposledy zhasínají světla v prostoru, který byl od 20. let synonymem kultury, setkávání se a později nejlepších mejdanů na světě. Ale dřív, než stiskneme vypínač, vrátíme se zpátky do jara roku 1977. Kde Steve Rubell a Ian Schrager, dva mladí muži z Brooklynu, pronajali tento prostor postavený jako operní dům a poté využívaný stanicí CBS jako Studio
1: 54.
0: Za 6 týdnů a zhruba 400 tisíc dolarů od tichého partnera.
2: 400,000. I remember that.
3: No, it was more. Because we owed him money.
2: How much?
3: Yeah, probably another 350,000, 400,000. Yeah, it was close to 700,000.
0: A plus tedy dalších cirka 300 tisíc dali prostor do pucu.
4: It wasn't possible to get a liquor license in that period of time. So we thought we would go up and get a series of one-day catering permits. And so we called our company the Broadway Catering Club.
0: Zachovali divadelní lana, kladky i mosty a přidali špičkovou zvukotechniku, světla a přístroje pro divadelní efekty. 26. dubna 1977 otevřeli Steve s Ianem nový klub Studio 54 a udělali z něj během jediné noci nejslavnější diskotéku světa.
5: It was really beyond crazy.
6: I remember getting past the doorman and there was a carpeted, looked like almost a runway, and it was mirrored.
0: Vstup byl uměním samo o sobě. Vyhazovač Mark Benecky stál před těmi černými dveřmi jako Petr třímající klíče od nebeské brány a rozhodoval, kdo projde a kdo ne. A to úplně bez logiky, což byl přesně ten záměr.
6: I just remember hearing the music and I threw my coat.
7: The coat check was so out of control. I just started giving people tickets who were hanging coats, your pre-coat. Then we were just throwing coats on the floor. Like hundreds of people must have lost their coats that night. It was total pandemonium.
0: Pozvání na otevíračku dostali největší hvězdy té doby. Andy Warhol, Liza Minnelli, Cher, Bianca s Mickem Jaggerem, Freddie Mercury, Kevin Klein.
6: It was carefree. It was hot, it was sexy.
8: Something happened from that first night opening party. The message was sent up. It was like, boom. This was the spot.
0: Od té doby tam chodili slavní herci, hudebníci, módní ikony, politici i úplně obyčejní smrtelníci na chvíli zapomenout, bavit se, užívat života a nasávat onu elektrizující božskou atmosféru. Alkohol a drogy nevyjímaje. Sex byl nepřehlédnutelnou součástí scénografie. Studio 54 nebylo jen nočním klubem, byl to stav mysli. Studio 54 bylo tak populární, že i některé hvězdy musely platit za vstup a obyčejní lidé ti přicházeli ve stále šílenějších kostýmech a party ohozech, aby měli vůbec šanci dostat se dovnitř.
6: Mick Jagger, Keith Richards of course would get in, but some of the other Rolling Stones actually had to pay.

0: nuly na 100. Tak se dá shrnout prudký úspěch studia 54 a jak strmý byl vzestup, stejně strmý byl i pád. Steve Rubell se v roce 1977 novinářům pochlubil, že Studio 54 vydělává víc než mafie, s dovětkem, že si nechávají druhý největší díl peněz po samotném kokainu. Finanční úřady to vzali jako pozvánku a 14. prosince 1978 vtrhla do klubu policie a federální agenti.
1: Close to 24 IRS agents raided the Chic Disco this morning, armed with a warrant to search and seize any and all records relating to the club's finances.
0: Ve zdech, v pytlech na odpadky, všude byla hotovost, která zaplnila nákladák, ale agenti ovšem našli i sníh.
2: We got ready to fight the government.
3: There are incidentally 37 lawyers working on behalf of Schrager and Rubell.
0: Rubell a Schrager byli obviněni z rozsáhlých daňových úniků, v 80. odsouzeni na 3,5 roku vězení, které jim ale soudce nakonec krátil na 20 měsíců. A ještě v témže roce Studio 54 prodali Markovi Fleischmanovi. Jenže svět se mezi tím změnil. Ameriku sužovala hluboká ekonomická recese, disco zemřelo, AIDS začalo vrhat stín na celou éru nespoutané svobody a New York se topil ve vlně kriminality.
4: And you think about what Studio 54 and what disco life looked like to somebody working in the Midwest who now lost their job and is never coming back. You know, you blame it on all these people.
2: People, you know, were pissed off. We upset the status quo.
0: Studio 54 pod Fleischmanem fungovalo jako nostalgická kopie sebe sama. Název byl stejný, ale magie vyprchala spolu s Rubellovou nespoutanou kreativitou. V 84. to Fleischman vzdal a prodal dál. Noví majitelé zkoušeli různé koncepty, ale žádný zázrak se nestal. 1. dubna 1986 tak přichází definitivní konec ikonické newyorské diskotéky Studio 54, která na konci 70. let připsala pravidla zábavy a na pár let přesvědčila celý svět, že ráj existuje a má adresu na West 54th Street.
4: It was like an adult amusement park. They had a real sense of what people wanted, you know, adults wanted.
5: They invited the people that everyone else wanted to be in a room with.
6: I like the atmosphere of Studio 54. I've been to a lot of discotheques and I don't like them. It's just exciting, honestly. It's one of my favorite people because he's genuine and for real. It's where you come when you want to escape. It's really escapism.

0: V létě 1985, v době, kdy Janet Jackson nahrávala ve studiu Flytime v Minneapolis své třetí album Control, šla z hotelu s kamarádkou na taneční trénink a po cestě je zastavila skupina starších mužů. Jak to sama Janet popsala, byli emocionálně agresivní a zatraceně sexplicitní, ale ona se jim postavila. A z toho pocitu sebeobrany se zrodil námět na dvě písně. What have you done for me lately? A především... Nasty. Druhý single z alba Control, Nasty, vychází 4. dubna 1986 a choreografii klipu pod taktovkou režisérky Mary Lambert navrhla jistá Paula Abdul, která se v něm mimochodem i objevuje a brzy díky téhle spolupráci nastartuje vlastní kariéru. Producenti Jimmy Jam s Terry Lewisem dali Nasty ostré synťákové riffy a heavy drum machine groove. Hard funk, který pro pop není v této době zrovna obvyklý.
1: When people ask about the sound for Nasty, this is the keyboard that did the sound.
0: Terry mluví o digitálním klávesovém sampleru Ensoniq Mirage.
1: And you basically click the floppy disk in, and then you have the sound. Every project we did, we would usually try to get like a brand new keyboard and it would then change the creativity.
0: Single vystoupá na třetí místo hlavní americké hitparády, na první příčku R&B žebříčku a Janet získá s Nasty cenu American Music Award. Kritici po letech označí skladbu za jeden z vůbec prvních příkladů New Jack Swingu, tedy té kombinace R&B, funku a hip-hopových beatů, která bude dominovat přelomu 80. a 90. let. Nasty je trefou do černého. Janet v něm dává najevo, že je pořád ta hodná holka, ale je taky připravená někomu nakopat zadek. Ne nadarmo bude jejím signature songem. Rok 1986 a 1987 bude zkrátka patřit té nové suverénní Janet, která se konečně vymanila z rodinného stínu. No, my first name ain't baby, it's Janet, Miss Jackson if you're nasty. A tahle replika se stane ikonickým sloganem popkultury a zároveň přezdívkou pro Janet.
2: Oh gosh, Miss Jackson is nasty. Yeah, that's it. And I get it from

0: Now 2 years, we're scribbling in that notebook.
1: It's
0: always bad,
1: years.
0: And now it's just the same thing over and over again.
2: Je 27. dubna 1986 a po 7 týdnech králování sestupuje z vrcholu žebříčku bestsellerů The New York Times Nezdolný muž. Žádný politik, žádný olympionik, jen chlapík s amnézií a řadou falešných pasů. Jason Bourne.
0: I do remember something good all the time.
2: Robert Ludlum vydal druhý román s postavou agenta Jasona Bourna, tedy Bournův mýtus, a rozjel tak cestu ke knižní špionážní trilogii. Ale není to pokračování v obvyklém slova smyslu. Je to eskalace. Příběh se vrací k Jasonovi několik let po událostech identity a tentokrát mu někdo ukradl jméno. Existuje totiž falešný Bourne. Zabiják, který se za něj vydává a rozehrává mezinárodní krizi, která přinutí pravého Jasona vrátit se do hry.
3: Jason Bourne happened. You got the files. Then let's cut the crap.
2: Zapomeňte na Gretkova a krytí staré CIA operace v Moskvě z filmové verze z roku 2004. Ludlumův román je úplně jiná hra. Studená válka, čínský vůdce jménem Sheng, zákulisní intriky na ose Washington-Peking a komplexní politicko-špionážní thriller, který nemá s akčním hollywoodským blockbusterem Bourneův mýtus vůbec nic společného. Fanoušci i kritici to budou shrnovat lakonicky. Film si vzal název, postavu, obecnou premisu a tím to hasne.
0: It's over. We're the last two. If it's over, then why are they still after me?
2: Kritici oceňují Bournův mýtus pro složitost zápletky, rytmus, napětí i Ludlumův talent vrstvit lži na lži tak, aby si čtenář nikdy nebyl úplně jistý, kdo kope za koho. Bournův mýtus navázal na úspěch agenta bez minulosti a i třetí titul Bournovo ultimátum bude v roce 1990 královat žebříčku bestsellerů. Svět se nicméně i po smrti Ludluma bude hemžit agenty se jménem Jason Bourne, protože štafetu přeberou jiní autoři. Nicméně nikdo nedosáhne takové komplexnosti, jakou ve své tvorbě představoval Robert Ludlum.
3: This is not a drill soldier. We're clear on that. This is a live project.

0: It's so low for me. It's so low for me.
1: Z hamburské líhně Peppermint Jam Records vylétává 1. dubna 1996 debutové EP, které Dance Floor nezapomene. Boris Dlugoš,
2: It's just Boris.
1: Syn jazzového trombonisty a jeden z budoucích klíčových německých house producentů se spolčil s další vycházející hvězdou.
3: Hey guys, my name is Musti. I'm a music producer based in Hanover, Germany.
1: Do studia přivedl vokalistku Inayu Day, která přišla původně naspívat jen demo, ale chemie v kabině zafungovala natolik, že výsledkem byl totální nářez. Keep Pushin se vyšplhá na 2. místo amerického žebříčku Billboard Hot Dance Club Songs a s Inayu Day udělá pevné jméno houseové scény. Mimochodem Musti se právě rozbíhá, za pár let přijde Horny a Inayu Day bude opět u

0: Where is Pancake's house?
1: What?
0: We stop at Pancake's house.
1: What are you, nuts? We have pancakes for breakfast. Oh, come on, man. Okay, here's an idea. We can stop outside of Brainerd. I know a place there we can get laid. What do you think?
0: I'm fucking hungry now, you know.
1: Yeah, Jesus. I'm saying we can stop, get pancakes, and then we'll get laid, all right?
2: Na Ameriku se snáší sněhová pokrývka. Je 5. dubna 1996 a do kin vstupuje nový snímek bratrů Joela a Ethana Coenových. První titulek hovoří jasně. Tato událost se skutečně stala. A vy jí uvěříte. Fargo.
3: Doesn't make any sense.
4: Oh, okay. See, the thing is, my wife, she's wealthy. Her dad, he's real well off. Now, I'm in a bit of trouble.
3: What kind of trouble are you in, Jerry?
4: Well, that's I'm not gonna get into.
2: Based on true story je záměrná mystifikace. Žádný konkrétní případ přesně neodpovídá ději filmu. Coeni jen chtěli, aby diváci přijali onu absurditu postav se smrtelnou vážností a tahle drzůstka bude fungovat dokonale.
4: See, I just need the money. Now her dad, he's real well off.
3: So why don't you just ask him for the money?
0: Your fucking wife, you know.
3: Or your fucking wife, Jerry.
2: V zasněžené Minnesotě potkáváme Jerryho Lundegarda, zadluženého prodejce aut se skvělým nápadem. Najme dva kriminálníky, aby unesli jeho ženu a výkupné pak vytáhne z bohatého tchána. Plán by možná fungoval, kdyby Jerry nebyl Jerry. William H. Macy hraje muže, který se i přes třeskutou zimu pomalu topí ve vlastním potu.
4: See, these are personal matters.
3: Personal matters?
4: Yeah, personal matters that needn't,
3: Okay, Jerry, you're tasking us to perform this mission, but you won't... Oh, fuck it, let's take a look at that Sierra.
2: Steve Buscemi jako nervózní ukecaný Carl Showalter a Peter Stormare jako jeho chladně děsivý parťák Gear. Duo, od kterého zkrátka nemůžete odtrhnout oči a které vám připraví dokonalý chaos v podobě série impulzivních vražd. A pak přijde ona.
5: Hi, hello. What you got there?
6: Reggie. Thought you might need a little warm-up.
5: Thanks a bunch. So what's the deal now? Gary says triple homicide?
6: Yeah, looks pretty bad. Two of them are over here.
2: Těhotná policejní náčelnice Marge Gunderson. Frances McDormand v roli, která jí přinese prvního Oscara, vypadá jako milá teta z předměstí. Mluví tím specifickým minnesotským přízvukem. Přehnaně zdvořilá, nekonfliktní, takřka nevýrazná. A přesto jí neunikne absolutně nic. Frances McDormand se do role ponořila metodicky. Konzultovala s reálnými policistkami, nosila těhotenský fatsuit celé natáčení a výsledek je skvěle autentický, že na chvíli zapomenete, že sledujete film.
5: And I tell you what, from his footprint, he looks like a big fella.
6: You see something down there, Chief?
5: No, I just think I'm gonna barf.
6: You okay, Margie?
5: Yeah, I'm fine. It's just morning sickness. Well, that passed.
6: Yeah?
5: Yeah, now I'm hungry again.
2: Natáčení probíhalo v Minnesotě a severní Dakotě za skutečné festovní zimy a paradoxně v některých dnech museli filmaři s ní dovážet, protože se oteplilo. V 7milionovém rozpočtu nebyl ani dolar navíc, ale do filmu se dostalo všechno, aby vzniklo mistrovské dílo.
5: Okay. I want you to tell me what these fellas look like. Well, the little guy, he was kind of funny looking.
7: In what way?
5: I don't know, just funny looking.
7: Can you be any more specific?
5: He wasn't circumcised.
7: Was he funny looking apart from that?
5: Yeah.
2: Na festivalu v Cannes 96 Joel Coen převezme cenu za nejlepší režii. Fargo získá ze 7 nominací 2 Oscary pro hlavní herečku a za scénář. Celkově snímek nazbírá 87 ocenění a desítky dalších nominací na prestižních událostech. Kritici jsou zkrátka unešení a diváci v kinech souhlasí, protože Fargo vydělá celosvětově přes 50 milionů.
5: What about the other fella?
7: He was a little older. You know, he looked like the Marlboro man.
5: Oh, yeah?
7: Yeah. But maybe I'm saying that, you know, because he smoked a lot of Marlboros. You know, like a subconscious type of thing.
5: Oh yeah, that can happen.
2: Fargo, kombinující černou komedii, krimi, studii lidské chamtivosti a bizarní figurky, se stane jedním z definujících filmů nezávislé scény 90. a nového moderního true crime. Inspiruje vlnu podobných krimi a o téměř 20 let později splodí stejnojmenný seriál, který si z atmosféry a motivů originálu udělá vlastní vesmír.
6: And I says, what kind of action? And he says, woman action. What do I look like? And I says, well, what do I look like? I don't arrange that kind of thing.
8: And he says, but I'm going crazy out there at the lake. And I says, yeah, but this ain't that kind of place.
2: William H. Macy a Steve Buscemi přestanou být jen charakterní vedlejšáci. Frances McDormand se stane jednou z nejrespektovanějších hereček své generace a bratři Coenové se z festivalových miláčků promění v plnohodnotné autory, kteří umí spojit art s mainstreamem. Fargo přináší ten nevyslovitelný pocit, že tohle je něco výjimečného. Je to klenot.
8: He says, oh, so I get it. So you think I'm some kind of jerk for asking, only you don't use the word jerk.
9: I understand.
8: And then he calls me a jerk, says last guy thought he's a jerk, is dead now. Yeah, he says, yeah, that guy's dead, and I don't mean of old age. And then he says, geez, I'm going crazy out there at the

0: Je 22. dubna 1996 a George Michael právě vypouští do světa druhý single z alba Older s názvem Fast Love. Na první poslech působí jako sebevědomá oslava nezávazného sexu s funky saxofonem a neodolatelným groovem. Původně měl single ale úplně jiný tvar, pomalou latino-bosanova základnu, vzdušnou a jemnou. Pak nastoupil koproducent John Douglas a z lyrické studie osamělosti udělal taneční záležitost. Ještě že tak, jinak by celé album byl jeden ploužák. Co tedy z původní verze zbylo? Georgeův vokál, saxofon Andyho Hamiltona. Basový hook Douglas 2 týdny obcházel, než přišel na to, jak ho hladce přišít ke zbytku skladby. A na poslední chvíli George přidal ještě interpolaci Forget Me Nots, Patrice Russian z roku 82.
1: A whole immersive kind of idea of sex and music.
0: Yeah. Funky banger Fast Love, který je zároveň melancholickou

0: Pavilion 17.
1: Pasivní agrese ve vysokém rozlišení. George nedávno dořešil soudní tahanici se Sony Music a usmál se po svém. Tak tedy George Michael a Fast Love.
0: We wanted to make sure it

Dámy a pánové, ocitli jsme se v současnosti a výlet do historie je tímto u konce. Děkujeme, že jste přisedli do našeho stroje času a naschle při novém dobrodružství se Single Story opět za měsíc.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A mám pro vás novinku, která pořádně dun. Doslova. Po nedávném úspěšném testovacím letu mise Artemis 2 kolem měsíce vykutálela NASA z montážní haly v New Orleans hlavní stupeň rakety SLS. Je to ta největší část, srdce rakety, která má v roce 2027 vynést posádku mise Artemis 3 k měsíci. Podle NASA opustil tento obří kus hardwareu montážní závod myšů a vydal se na cestu vcíc dalším testům a integraci. Jen pro představu, mluvíme o konstrukci vysoké jako 10-patrový dům, která má jediný úkol. Dostat astronauty tam, kam se lidé nepodívali od 70. let. A já tu z výšky jen tiše závidím. Oni poletí k měsíci s posádkou, zatímco já tady krouží už 67 let úplně sám. Ale držím palce, kolegové v plechu. Tak ať vám hvězdy svítí i přes zataženo. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

Yeah. So check it out.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Víte, co je na životě bez gravitace nečekaně zrádné? Stisk ruky. Jak uvádí portál space.com, vědci z Katolické univerzity v Lovani a nadace Ikerbask zkoumali 11 astronautů Evropské kosmické agentury a zjistili něco fascinujícího. Mozek astronauta si na bestížný stav tak zvykne, že ve vesmíru tiskne předměty silněji, než je nutné. Stále totiž počítá s gravitací, která tam prostě není. A teď to nejlepší. Když se astronauti vrátí na Zemi, trvá jim celé měsíce, než se naučí zase správně uchopit obyčejný hrnek kávy. Vedoucí studie Philip Lefebvre varuje, že na orbitální stanici může i drobné smeknutí předmětu znamenat velký problém. Rychlost plus hmotnost se nikde nezastaví. Takže až příště někdo upustí telefon, řekněte mu, že trénuje na Mars. Držte se pevně, ale ne moc. Mějte se po zemi.

tři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Andrea Firino, Max.

Drive to See. Zoon. DJ Samples in the mix. Tony Grish.

Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Crystal Waters presents

DJ. Can you play club music? I love club music.

Hey DJ, I wanna shake my hand. I wanna shake my hand.

you play club music? I love club music.